V rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romena Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.

0: Je to dlouhý, dlouhý, je to dlouhý.
1: Zastávky, jenom krátký.
0: Zastavení, je to dlouhý. To dlouhý,
1: na chvíli vydechnuhý,
0: je to dlouhý,
1: pak letmý protnutí,
0: je to dlouhý,
1: bez konce, těsný protínání,
0: je to dlouhý,
1: bez konce, nekonečný.
0: Je to dlouhý, nekonečný, je to dlouhý,
1: řekni mi kam jde,
0: je to dlouhý,
1: jestli to ví, řekni kam bys chtěl,
0: a mě se nebojí,
1: já to vím.
0: Dlouhý. Je to dlouhý.
1: Řekni mi, kam jdeš,
0: je to,
1: jestli to víš.

V rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.

písmena si řekla, dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočí se za lopatkou mezi pruhy světla,